0: hlasitosti, tá tu špievu. A či to už ste všetko popresúšali?
1: Kresna, pamätáte, co ste mi obecali?
2: Co som si obecala?
1: Že mi pričarujete bohatého muža.
2: Joj, nezapomla, no však na to ja tu prišla. Ale hýbaj hev po to tú vierbu. Že by som si rozpuštila vlasy, zapletla na dva varkoče, že by si potom mala také šumné, jak Maria Magdalena. A také dlhé, jak to te konare na vierbe. A vid zjevky poce je tiež tu, že še naučice a opakujce za mnu. Varkoč do žemi.
3: Varkoč do žemi.
2: Dzievka do neba.
3: Dzievka do neba.
2: Koláč rohatý.
3: Koláč rohatý.
2: A muž bohatý.
3: A muž bohatý.
1: Kresna, a to už všetko?
2: No a ty co si sebe myšliela? Že ja si tu dejakého vici špana došikujem? Znáš co, naša baba hvareli tak. Jaký mech, ta nech je i zaplata.

0: Eva Kropivnická, naša prvá autorka, žije v Karvinej, vyštudovala strednú školu, odbor sociálna práca a pracuje ako koordinátorka v technických službách. Píše prevažne poéziu, poviedky a rozprávky. Do zbierky rómskych hororov bola zaradená jej poviedka Teta Emera, ktorú napísala v rómčine. Číta Roman Gorol. A Marie, kto autorka Pes vyčinel Eva Kropivnická. Bešel Andro Foros Karviná. A v Ryphirgias Emaška Rutní škola. Je sociálno buti. Kerel Andro Technická služby Sár koordinátorka. Nek buter pisinel e poézia. Ochárne lekavy pená Teo Paramisa. Andre kolekcia Romane Horo Rengri to de la Crocharno lekavy pen e emera. Savo pisindias Romanes. Genel Roman Gorol.
1: Eva Kropivnická, Emera. Sar som a scikni čajori, pírela z kamen de miricetka. Emera sa spale Slovensko. A nasa z rom ani čavore. Kardinate avľa z tebe šelko peskero pral, vyčinela spes macej. Le macej sa z romni, teduj bare čave. Emera bešela z lenca, sa znasvali probuke, hasla dochodkos, te kanala sa stranda te panžberš. Pírela z amembu tedikel, kamela z mansar peskra čajora. Sazmange avka efta abo dešberš. Cinkela zmange o uraviben, cukriki, te lela zman navri. Andre peskero dživi pen peske kerlas so kamelas, so vela z lemuršenca, so sa sola harde, te rado pijela z tardi. Je kvarlake o doktori spendias. Emera, sartu avka kereha te dživeha aj so dživi pen, tato budberš na dodživeha. Sal párez nasvali, intu drakovina probuke. Ujoj leske pale pendias, doktorina, medžana, hojme nadodživava, vare save bare berša, ale kamba van teživel peske, džanav hoj merava. E emera mulja spalo efta čon Andre špitalja. Parundja zla lakro pral omacej. Pažo hrobo savore rovenas, mulja terni šukar džuvli. Oromane lavutara lake bašave nas lakre gilja. Edaj te odat beše nas prelavka Andrebar. Imar sas avri čeporo cma, era da velas. Je kvar mange geljom teperel opanji Andru poharkocis progangos. Prefala amenge figinelas o gendalos. Sar me pijeva zopanji, diklom Andru gendalos lamulja emera. Me avka mange dominjom, ojiniča Andru gendalos. Avka visaliljom le gendalos tar het, ujoj terdjolas pažma. Darandjeljom la tarbut. Kamilas man tehu de lešere star, ojakalake labunasar ambrolja. Urdo prelate sa šargu viganos, solake dine andro mohto. Darandiljom, u denašćom kataro gangos, ani nađanav sar u otpeljom. Edaj leda deha premač hide opanji, našti man dine opre. Kamila stevičinal esanjitka, mange sazas bežberš. Pale man prekerdjom, edaj mange penjas. Sotuke evo pezačiljas. Mamo, diklom la emera. Muli palmande avljas. Edaj bud rovelas. Džanes, joj tut bud kamelas evo. Sar tebi salas lakri čajori. Namušinela sudavka te darave lavri. Taj sađava Andre Kangeri u penavala rašaske kaj te kerel omšapala emera u mangava lesarče po svato panji. Musaj tevi švecinas amaro ker kaj te napirel tut imar te daravel.

0: Jedna z autoriek, ktoré publikovali v zbierke o Mulo, Kvetoslava Podhradská, sa narodila v osade v obci Ostrovany neďaleko Prešova. Od detstva však žije v Čechách. V roku 2023 bola hostkou podujatia z cyklu Živá kniha, ktoré organizovali v Prešove Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry a Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Témou bola jej kniha o Vákeri Benpašo Lekváris alebo Povídanie u povideu. A tam sa rozhovorila o tom, ako vzniká kniha vo vydavateľstve KER. Rozhovor so spisovateľkou viedli Monika Duždová a Erika Godlová.
1: Ale máme pred sebou tvoju knihu a o tej sa chceme dozvedieť niečo viacej. Tak nám povedz, ako vznikala, kto ťa viedol, kto ti pomáhal, kto ti to editoval, aká bola kritika.
2: Vidíte, akou má barvu?
3: Je veľmi krásna, veľmi zaujímavá a nás naozaj zaujíma, ako vzniká taká rómska kniha. Ako sa dopracuje človek takejto farbe?
2: Tak k takové farbe si človek dopracuje tak, že protože jsem publikovala v několika sbírkách, všude sama krása, Samet Blues, Omulo a tak dále, všecko pod vedením nakladatelství KER. Tak jednoho dne mě zazvonil prostě telefon. A to na vám neříkám, protože to určitě znáte z filmu, jasně zazvoní telefon a ona, že ne pro boha, a to bylo opravdu. Zazvonil mě telefon a volala mě Karolina Rybolová a říká mi, Květo, jdeme dělat sbírku. Téma pro děti a mládež. Jak dlouhý? To uvidíme, jak se rozepíšeš, no tak potom ti řekneme. Já říkám, dobrý. Do kdy? Ona, no tak do Vánoc. Já říkám, super, dobrý, máme čas. Já jsem to nepochopila. Já myslela, že jdeme dělat prostě sbírku příběhu, tak jak to bylo vždycky. A Karolina mě posléze zavolala zpět a říká, pro boha, to je tvoje samostatná knížka. My nejdeme dělat sbírku. Říkám, moje samostatná kniha? To jako jenom já budu psát? Ona, ano, ty. Jenom ty budeš psát. No tak samozřejmě jsem z toho byla velice překvapená, že ostatní mají volno, takže teda budu psát já. A pustila jsem se do toho. Karolina Rybolová byla u prvého počátku se mnou u té knihy. Kniha, teda já jsem tuto nabídku samozřejmě vzala. Bych vám pravdu řekla, něco jsem měla už napsaný. Nějaký příběhy, kterých ona o tom právě věděla, že by se nám to hodilo. Takže kniha vznikala doma ve Svitávce v létě. Mě tak nějak koncem dubna, května zavolala. A zrovna jsem sbírala se svýma vnoučatama, původně to byly Mirabelky. Ale to byl pracovní název. Ale než švestky dozrály, tak už jsme to potom změnili. A já jsem opravdu vařila s dětma ty povídla a tak dále. Ještě jsem jim dělala k tomu knedlíky a tak. Takže kniha vznikala půl roku. A proč takové zbarvení? Protože je to švestka. Takže tady ta kniha, ten obal, je prostě švestka. A když kousnete do té švestky, tak je prostě žlutá. Tady ta kniha opravdu vznikala v romštině, protože líp se mě to psalo, rychleji se mě to psalo a já jsem opravdu už měla něco napsaného, jo? Takže já jsem tam do toho zakomponovala, nevím, jestli asi určitě kniha je tamhle někde na stolečku, takže můžete pochopit z té knihy, že taky jsem protagonisté této knihy jsou moje vnoučata, Robin a Patricie. A oni ke mně jezdí každý prázdniny z Ostravy do Boskovic. A já tam bydlím v takové vesničce, ve Svitávce, kde kolem sebe mám louky, pole, ovocné sady. A my tam prostě to využíváme toho léta. My spolu prostě trávíme čas a chodíme a sbíráme všecko kolem dokola, zavařujeme a tak se prostě bavíme. Tak vnoučata jsou moji protagonisté tady této knihy. A jak vznikala ilustrace? Ilustrovala to Klára Zahrádková, doporučilo to nakladatelství Care. A vznikaly to tak, že tady ta paní Klára Zahrádková, ona navštívila romské prostě nějaký městečka osady a ona i studovala prostě nějaký obrazy malířů romských, takže ona se do toho vcítila, aby prostě se bála a něco nepokazí. A ještě k tomu všemu se mi já nabídla posléze fotografie, takže já tady mám opravdu rodinné fotografie vyobrazeny, za což jsem šťastná, protože je to pro mě velká čest. Takže za ilustraci a za to, že prostě si Kher a paní Zahrádková dali tu práci, strašně moc děkuji.
3: Česká verzia vznikala jako preklad romskej, alebo vznikala soubežně s písaním textu?
2: My jsme s Karolínou intenzivně na to pracovali, takže já jsem jí třeba napsala 2-3 stránky, ona to přeložila do češtiny, pak jsme to tak jako editovali, zase jsme na tom zapracovali.
3: Kusecky se pohádali?
2: Ne, já s Karolínou ne. Já opravdu, a proto já říkám, tady tyto děvčata z toho Kheru, ty prostě celý to nakladatelství, co oni v sobě mají za člověčinu, to si nedovedete představit. Zaprvé, oni jsou romistky všechny. Takže oni mentalitu Romu a vůbec život a způsoby Romu perfektně znají a ty tahy prostě mají. Takže on, tam už žádným hádkám, nebo naopak jsme se ještě nasmáli, protože ona si spletla kladívko se sekírou. Jo, tak ona si to nějak spletla. Jo, takže ona říká, no prosím, že nikomu... Ježiš, já vám to říkám. A ona mi řekla, nikomu to neříkej.
1: Já sama jsem čítala tuto knihu, je naozaj aj úsměvná, však jste to mohli počuť. Vlastně nemusím se pýtat, pre koho je určená, protože je určená pre děti a mládež, alebo sa mýlím.
2: Určitě se nemýlíš, tady tato kniha je určitě určená pro děti a mládež a pro jejich rodiče. Pro jejich rodiče. Ale důležité je, proč pro jejich rodiče, pro majoritní spíš taky rodiče, aby viděli a pochopili, čím to romské dítě se potýká, aby viděli taky z toho obsahu, jaké jsou problémy, překážky, aby tomu více porozuměli a jak i těm dětem třeba i pomoct, a nebo jak to dítě se může z toho dostat jako na pomoc od rodičů na lepší cestu.
1: Máš nějakou zpětnou vazbu od čitatelů alebo kritiku?
2: Mám. A zrovna tady jedna sedí. Neuvěřitelné. Viděla mě tady stát na chodbě a říká, prosím vás, je tady knížka, je tady to povídání o Vapke Riben Pašole Kvariz. Já říkám, ano. A mohla, já ji nutně potřebuji. Já říkám, jak to? No, protože já ji potřebuji do školy. Já říkám, a já jsem autorka té knihy. Takže já si ji koupím. No, tak kniha se kupuje, ohlasy jsou výborný. S touto knihou, vážení, paní ředitelka knižnice je tady? Je tady. Vy mě dlužíte razítko tady. Protože já s tou knihou jezdím a tam, kde jsem, tak mě tady dávají razítko takový turistický jako značky. Jo. Takže já jezdím už skoro rok po republice tady s touto knihou. Kniha se čte, což já jako autorka mám obrovskou radost. Ne, že se tak chlubím, ale je to tak. Je to tak.
1: Za tuto knihu si v Čechách získala aj ocenenie za tú stuhu, za vydavateľský počin roka a tiež titul Najkrajšia kniha roku, tretie miesto v kategórii Beletria pre deti. K čomu ti samozrejme srdečne blahoželáme.
2: Ďakujem. Ďakujem vám opravdu si toho od vás, Slováku, proste tady z Ostrovian, ja rodačka, strašne cením, opravdu, teší mne to.
3: Na Slovensku sa urodia dobré slivky.
1: Povedz nám, ako vnímaš ty toto ocenenie, čo to pre teba znamená, čo to znamená pre tvoju rodinu? pri tvojich blízkych,
2: tady to ocenění, jak já jsem se to opravdu, Moni, promiň, že jsem tě nenechala ani domluvit, ale vidíš to, jak jsem z toho ještě teďka nadšená, trvá to rok, ale já jsem opravdu z toho nadšená, protože já jsem vlastně tady to ocenění nečekala. Já jsem ani vůbec nevěděla, co to ty holky z toho nakladatelství, kam jí přihlásili tu knihu a jaký bude mít úspěch. Já jsem se to dozvěděla až posléze. Takže pro mě to je obrovská radost, že můžu prezentovat tady tuto knihu a že mě k tomu bylo nápomocno a všímají si i ve světě. Tady tato kniha se dostala na výstavu, teďka byla vlastně v Německu. Mluví se o ní i v dalších zemích. A byla na knižním festivalu Jihlava. Takže ona ta kniha putuje. Takže mě to opravdu těší.
1: A těší to ani vás.

0: Rádio Patria.
1: Příjemný večer, naše milé posluchačky a milí posluchači. Vítáme vás u poslechu Českého magazínu. Naším dnešním hostem bude Martin Hucl, majitel Pražského muzea Trabantů. Spolu se podíváme na historii tohoto vozidla, stejně jako i na expozici motoristického muzea. Pohodlně se usaďte, začínáme. Relací vás bude doprovázet Klára Kohoutová. Přejeme vám příjemný poslech.

0: v něm sedí lord. Vedle něho lordka, stará jak ta Fordka.
1: Jede, jede Mazda, řídí ji pan Brázda. Vzadu má dvě sedátka, na nich malá brázďátka.
2: Jede Mitsubishi, veze čtyři myši. Myši mají zjezd, začíná to v šest.
3: Jede, jede Toyota, liška veze Kojota. Oba mají blechy,

Praga a v ní baba Jaga. Baba nemá řidičák, tak to řídí dědek Jagr.

0: jeden.
1: Trabant je jedna ze značek automobilů vyráběných v minulosti v saském městě Zwickau. V předválečném období patřila továrna automobilce Horch, která se zabývala výrobou luxusních vozidel. Model 601 s dvoutaktním motorem a karosérií z duroplastu se stal jedním ze symbolů východního Německa. Co se vybaví Martinu Huclovi, když se řekne Trabant?
2: Trabant, tak jednoduchý lidový auto, který vlastně spoustem lidem umožnilo se pohybovat po silnicích v něčem uzavřeným, ne třeba na motorce, protože byl vlastně nejlevnější v té době a jednoduchý na obsluhu, relativně dostupný v rámci možností té doby.
1: Představte prosím našim posluchačům Muzeum Trabantu, které je v pražském Motole.
2: Tak nevím teda, čím přesně začít. Asi možná tím příběhem, že v podstatě moje maminka závodila s Trabantem, takže jsme samozřejmě měli Trabanta, který byl původně na ty závody, tak jsme ho měli jako rodinný auto, takže od malička jsem vyrůstal v Trabantu. A druhý člověk, který to hodně ovlivnil, byl vlastně pan Mráz, něco jako můj dědeček, který mě vlastně k tomu přivedl tím, že mě tahal po závodech hodně na veterány. A taky měl Trabanta a Warburga, s kterým jezdil, který jsme i opravovali a udržovali v chodu, aby všechno fungovalo, takže mě tím asi tak jako nakazil. Takže z toho vzniklo to, že když potom jsem měl několik Trabantů, Warburgů a různý předměty k tomu, tak mě napadlo udělat pro lidi to muzeum vlastně.
1: Kam teda sahá historie muzea, kdy vzniklo?
2: Vzniklo před 3 lety. K tomu teda samozřejmě byla skoro 3letá příprava, protože začínalo tím úpravou těch prostor až po vybudování celé té expozice, což trvalo asi 3 roky. Ne?
1: Muzeum se nachází v místech STK, proč zrovna tady?
2: Protože vlastně jsem tu pracoval na STK, i částečně jsem spolumajitelem a když tu byly volné prostory, které jsme nevěděli, jak využít, když se odstěhoval magistrát odsud, tak mě napadlo tu udělat to muzeum.
1: Už předtím jste vlastnil nějaké Trabanty?
2: Jo, určitě. Právě, že sbírám veterány už od malička, vlastně mě k tomu vedl i pan Mráz. Takže jsme nějaký spolu i dávali dohromady a měli, tak jsem chtěl je i ukázat lidem vlastně.
1: Kromě aut, o kterých se určitě budeme bavit později, tak jsou tady i různé předměty nebo hračky, Trabanty. To jsou právě ty předměty, které jste sbíral už od dětství?
2: Je to takový, zaprvé mi přišlo zajímavý tím lidem ukázat jakoby celou tu dobu, nejenom ty Trabanty, ale i všechny ty souvislosti a samozřejmě i některé věci, co tu jsou z těch hraček, jsou i hračky, které přežily moje zacházení a dochovaly se až do téhle doby a další jsem teda i sehnal, i nějaký mi třeba lidi darovali postupně.
1: Odkud máte, ať už se bavíme o hračkách nebo o nějakých klíčenkách, které nesou tematiku Trabantů, anebo vlastně samotné vozy, kde je berete?
2: Většinou jsou všechny drobné předměty, úplně všechny jsou v mém vlastnictví, co tu jsou. Většinou je kupu někde na burzách, nebo i u různých známých, nebo i od lidí, co se s nima znám a vědí, že nějaký takovýhle věci scháním, tak když na něco narazí, tak mi to vlastně přivezou a
3: všichni se ptají, v kolik nápady domů chodějí.

0: Lásce k veteránům propadá stále více motoristů a tak není divu, že motoristických muzeí po České republice hojně přibývá. Jedno takové se nachází v Praze. Zdejší přehledná expozici nemá v úmyslu ohromit návštěvníky obřími prostory, přesto zde můžete nečekaně strávit klidně i několik hodin. A to se opravdu stává, jak mi prozradil majitel sbírky Martin Hucl, se kterým se nyní podíváme na trabanty, které jsou vystaveny v muzeu. Jaké typy trabantů jsou v muzeu k vidění?
1: Vozů je tu spousta, občas se to trochu mění, vevnitř je 8 aut vystavených stále, vlastně tam to neobměňujeme. A je tu vlastně vystaveno od předchůdce Trabanta, což bylo P70, auto už s duroplastovými díly, karoserie taky, až po posledního vlastně Trabanta 400, který je už motorem od Volkswagenu, koupená licence vlastně na celá linka, která byla vyřazená od Volkswagenu, tak ji koupili a začali na ní vyrábět už 400 motory moderní v té době.
0: No a to jsou teda auta, co jsou vevnitř. A teďka ještě je tady spousta aut venku.
1: No venku jsou různý auta, s některýma i jezdíme na různý soutěže a výstavy. Máme tu i taky jednu zajímavost, třeba to je čtyřtakní Trabant z takové série, která původně byla vyvožená do Turecka a pak se vrátila zpátky, což vlastně vymyslela Češka, která je objevila v přístavu státy auta v Turecku, kde byly asi 4 roky odstavený, protože jim nepovolili v Turecku přihlášení do provozu a přemluvila vlastně německou firmu nástupnickou po té továrně Trabant, aby je přivezli zpátky, zrekonstruovali a prodávali je už takový jako trochu retro, jako retro auta vlastně.
0: Pojďme se teďka trošku podívat na historii Trabantů. Kdy vyjeli první Trabanty a kdy naopak se Trabanty přestaly vyrábět, kolik se jich vyrobilo a kde všude byly distribuovány?
1: Trabanty se začaly vyrábět v roce 57. To byly první kusy, jenom taková zkušební série. Do roku 58 pak se vyráběly už běžní. A vyráběly se až roku 91, kdy vlastně skončila výroba těch 4 Trabantů v Německu. Trabantů bylo vyrobeno celkem přes 2 miliony, jezdili skoro ve všech státech samozřejmě východního bloku, ale vyváželi se v tom počátku výroby hodně i na západ, protože vlastně to bylo v době, kdy to bylo v podstatě docela moderní auto, v hodnocení testů i se západníma autama vlastně obstálo bez problémů. Samozřejmě zastaralo potom tím, jak ho vyráběli spoustu let pořád skoro stejný nebo jenom s drobnýma úpravama.
0: Trabanty, které máte v muzeu vystavené, tak jsou v původním stavu, anebo to jsou nějaké trabanty, které třeba prošly nějakými úpravami?
1: Většina trabantů, co máme v muzeu, je právě v původním stavu. Máme zrekonstruovaný asi jenom 2 kusy, jinak ostatní všechny právě jsou v původním laku a v původním stavu, kdy mi to přijde takový jakoby zvlášť pro muzeum nejzajímavější.
0: Čím osobně vás Trabanty uchvátilo? Bylo to právě ta rodinná historie, že vaše maminka na nich závodila a ten váš skoro dědeček, anebo to bylo něco jiného?
1: Já nevím, abych řekl pravdu, asi je to částečně vzpomínka na mládí a částečně i to vyrůstání. My jsme v podstatě Trabanta na nějaký popojíždění třeba na chalupě měli celý ty léta a jako auto na popojíždění nebo na takový krátký vzdálenosti je to velmi příjemný, je i docela příjemný ten zážitek s tou jízdou. Samozřejmě, když se s nima je nějaký třeba 100 kilometrů nebo něco, tak už to pohodlí je někde jinde proti dnešním autům a není to taková pohoda.
0: Kolik vlastně Trabant může jet nejrychleji?
1: Většina těch prvních Trabantů měla maximálku 100, pak byly o něco rychlejší, se měnila několikrát ta převodovka, takže je tam malej rozdíl, ale já nevím, tam bylo pak nějak 108 nebo něco maximálka, takže jako rozdíl to moc velký není.
0: Kde se Trabanty vyráběly? Odkud se dovážely do Československa nebo vůbec do ostatního světa?
1: Trabanty se vyráběly vlastně ve východním Německu, ve Zwickau, a odtamtud se vlastně přes Mototechnu u nás dokonce i přes Tuzex, takže se dal Trabant koupit i v Tuzexu za bony, prodávali u nás.
0: Bylo složité si Trabant v Československu pořídit, anebo to byla záležitost, že člověk, když měl ten obnos, který Trabant stál, tak vlastně nebyl problém ho sehnat?
1: Asi byl trochu rozdíl v tom přesně, kterým to bylo roce, ale byly i leta, kdy vlastně byly na všechno pořadníky, na všechny auta a i na Trabanta se čekalo kolem 3 let. Horší to měli podstatně ve východním Německu, kde se na Trabanta čekalo většinou kolem 10 let a tam už to dělávali tak, že vlastně, když byly malí děti, tak už se zapisovali pomalu do pořadníků, aby mohli až dosáhnout 18 let, tak aby mohli si koupit auto vlastně.
0: Čím to je, když se vyráběli zrovna v té zemi?
1: No, asi země byla poměrně veliká, těch aut výrobně na tu velikost té země bylo málo. Že vlastně teda je vyváželi i do ciziny, že jo? Takže samozřejmě nějaký zase vozili jako Škodovky nebo Lady, tam dováželi zase, ale prostě nestačilo to poptávce.
2: Toulavej pták, toulal se světem, no a tak o jednou osud do Detroitu svál. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outratu,

večer, když líhal v baráku, tak sny měl o tom bouráku. Má dlouhej čumák, jest jako drak. A že nesedal na sucho, tak nápad klep ho

pronese ven rychlostní skříň v podpaží volant a soustavu pák. A jak utíkal za dnem den, každým dnem blíž byl dědův sen, že jistě všechny známý trefí šlak.

Měl půlku kastle hranatou a druhou půlku kulatou. Měl zvláštní frak ten jeho Cadillac. A stalo se i bohužel, že každý dvířka jiný měl, jak kdyby po tý kastli přejel vlak.

0: 1940.
1: Trabanty byly ve své době fenoménem a doposud jich je podle statistiky v registru aut přihlášených přes 20 000 kusů. Jsou ale i životním tématem Martina Hucla, který všechno okolo nich sbírá již od mládí. Jaká byla popularita Trabantů v porovnání s jinými vozy té doby? Hovoří Martin Hucl.
2: Já nevím přesně, jak to říct. Záleží na tom taky, z jakého se to veme pohledu. Lidi, co Trabanty vlastnili, tak s nima většinou byli spokojení, nebo aspoň i co mluvím s lidma, kteří sem přijdou a vzpomínají na Trabanty, tak vzpomínají, že s ním byli spokojení. Samozřejmě jsem slyšel i několik názorů, že už tenkrát z něj nebyli nadšený a pak, kdo z něj vysloveně nebyl nadšený, většinou byli lidi, kteří museli jet za ním. Když ho čuchali, tak už to nadšení nebylo tak velký samozřejmě.
1: Kolik typů Trabantů vyšlo z výrobní linky od roku 1957 do roku 1991?
2: Vlastně typů je poměrně málo, protože začíná to tím předchůdcem Trabanta, což bylo P70, pak první Trabant teda byl Trabant 500, který se jmenoval opravdu Trabant a ten se u nás vlastně ještě neprodával, začal se prodávat až Trabant 600, který byl maličko zmodernizovaný, ale furt je to ještě takový ten kulatý Trabant, co jich moc není a lidi si ho moc nepamatujou. A pak jsou ty Trabanty, které vlastně si všichni pamatujou, což je ten Trabant 601 a ty se vyráběly celý léta, sice s drobnýma úpravama, ale vzhledově vypadaly v podstatě pořád stejně. Až to pak skončilo tím čtyřtaktním Trabantem, který se vyráběl asi 2,5 roku a ten vypadá trochu jinak, ale na první pohled to taky úplně není poznat.
1: Výma karoserie, která je teda viditelná, jsou tam nějaké technologické vychytávky mezi těmi jednotlivými typy, mezi těmi jednotlivými lety?
2: No ten hlavní rozdíl u té 500 první a 600 byl vlastně v obsahu motoru, kdy motor měl obsah 500 a pak 600 kubíků. A pak 601 už má vlastně furt ten samý motor, akorát tam nějakýma úpravama, jiným karburátorem změnili malinko výkon, že vzrost asi o 3 koně pak výkon, ale jinak to furt stejný. Až pak se to změnilo při tom čtyřtaktním Trabantu, kdy je teda úplně jiný motor, a který už je pak vodou chlazený a je úplně jiný konstrukce.
1: Mně se nahoře v expozici strašně líbil Trabant, který byl růžový, protože byl jiný, ale to je, jak jste mi vysvětlil, tak je to Trabant, který byl schválně natřený růžovo, protože byl sportovní a měl trošku poutat pozornost. Předpokládám, že byly nějaké barevné typy Trabantů, které se prodávaly.
2: Barev poměrně nebylo moc, asi to bylo způsobeno zase tím minulým režimem v podstatě, ale v průběhu se měnily. Je třeba to, že je spousta šedivých Trabantů, ale těch barev šedivých je asi 6, jo, nebo 7, ale každá je jenom malinko jiná, takže v podstatě pokud nestojí vedle sebe, tak to není skoro poznat. Byly mladě modrý Trabanty, které byly docela oblíbený, a pak vyráběly 2 roky světle zelený Trabanty, které taky jsou dneska docela vyhledávaný. A ještě pár dalších barev existovalo, ale nebylo moc velký výběr. Navíc teda ještě samozřejmě, pokud ty Trabanty přivezli do mototechny, tak si člověk moc nemohl vybírat, většinou měli jednu barvu a nešlo si vybrat, že chcete jinou barvu.
1: Takže neexistovalo něco takového, jakože ten budoucí majitel někam přišel a řekl, chci tam takovéhle potahy, chci takovouhle barvu, prostě jak jsme na to zvyklí dnes.
2: No, to určitě neexistovalo, sice vyráběli v Německu i provedení Deluxe, ale to k nám teda nedováželi do Česka nebo do Československa tehda. A potahy se sice taky časem měnily, ale většinou v té době byla jedna verze jinak, která byla dostupná, nedalo se moc vybírat.
1: Jsou všechny Trabanty trojdvéřové, anebo jsou i více dvéřové?
2: Ne, běžně existuje jenom vlastně dvoudveřový plus kufr anebo kombi se zadními dveřmi. Pak akorát vyráběli zvláštní variantu, kde je to jako cabrio, který vlastně dveře nemá vůbec a má tam jenom výkroje, přes který se nastupuje.
1: To se předpokládám také nevyváželo do Československa.
2: To se taky do Československa nevyváželo, nebo aspoň o tom nejsou úplně přesné informace. Jediný auto, který jsem viděl, tak mělo nějaký JZD, že jsem viděl techničák, že bylo zapsaný jakoby pro JZD. Nevím, jestli se jich dovezlo víc, ale asi ne, jedině nějaký kus, opravdu takhle kusový záležitost to bylo.
1: Když máme celé to období, tak kolik trabantů bylo v Československu?
2: V Československu se dovezlo docela hodně trabantů, něco kolem 150 000 asi zhruba.

0: Mezi lety 1957 až 1991 bylo vyrobeno přes 3 milionů Trabantů s dvoudobými i čtyřdobými motory. Bylo možné Trabant prodat a koupit si novější verzi?
1: Určitě to možné bylo, jsou lidi, kteří přijdou a říkají, že měli třeba 3 Trabanty za ty leta. Takže šlo to, existovaly nějaké bazary vlastně i za minulého režimu, kde se dalo auto prodat, anebo přes nějakou řádkovou inzerci v té době.
0: Po expozici muzea máte také dobovou dílnu, ve které je zajímavé, že tam je strašně moc dílů a mně se hrozně líbil ten příběh, který jste mi říkal, tak možná byste ho mohl říct i našim posluchačům.
1: Jo, ty díly, myslím. Ano, máme taky tam dvě vitríny vlastně s novými náhradními díly na Trabanty a tam je ta zajímavost, že vlastně v té době, pokud někdo měl auto, tak scháněl náhradní díly, i když je nepotřeboval, kupoval si je do zásoby, přišel třeba do Nomototechny pro nějaký díl, který zrovna potřeboval, ten neměli, viděl, že tam mají něco jiného, tak si to koupil, protože to může potřebovat příště a zase to nebude, takže všichni kupovali díly do zásoby a to už v podstatě dneska nikdo nedělá. Dneska, pokud se mu něco porouchá, tak jde do servisu, nechá si to opravit, ale tenkrát i třeba přišel do servisu a oni řekli, že není, že si ten díl musí jedině sehnat a pak mu ho vyměnějí nebo něco.
0: Předpokládám, že Trabanty bylo vlastně jednoduché si je opravit sám, pokud člověk měl nějaké základní technické vzdělání, že nebylo potřeba vlastně chodit někam do nějakého servisu.
1: No určitě, tenkrát byly v podstatě všechny auta jednodušší, ale Trabant to dotáhl teda v úplné dokonalosti, protože jak měl vzduchem chlazený motor, takže nebylo žádná voda, nebyl chladič, nebyly žádné takovéhle díly, byl to jenom dvouválec, opravdu všechno jednoduchý, v podstatě jako taková větší krytá motorka, takže pokud byl někdo jenom trochu zručný, tak si většinu věcí mohl vyměnit doma sám.
0: Trabanty mají karoserii z duroplastu. Co to je ten duroplast?
1: Duroplast je vlastně druh plastu, který se skládal z bavlny, která se do Německa vozila z Ruska. Byla to odpadní bavlna, která už nešla využít na žádné jiné věci a vlastně za velkého tepla a tlaku se slisovala z pryskyřicí a snihla z toho taková pružná pevná hmota, která se nazývala duroplast.
0: To se asi dneska už nepoužívá vůbec na nic.
1: Dneska se to nepoužívá. To byla taková ta doba jako vlastně bakelitu a toho, to jsou všechno taková jako podobná umělá hmota. Bylo to v podstatě docela ekologický, protože se zlikvidovala nepotřebná bavlna, která by se jinak musela vyhodit, ale samozřejmě jako výrobně to ekologický nebylo, protože při tom teple docela nevonělo, asi to nebylo ani zdravý úplně ty výpady z toho.
0: Vyrábělo se nějaké jiné auto z duroplastu nebo Trabant má v tomhle svoji jedinečnost?
1: Nevím, jestli někde jinde, ale v Německu teda to zkoušeli poměrně ve větším množství, už to zkoušeli nějak po válce nebo za války vlastně tyhle ty materiály a používali to na nějakých těch dekávách, což byl vlastně předchůdce Trabanta, kde z toho dělali blatníky a takový. Potom třeba i u Warburgu, kde se používal sklolaminát u kombíku vlastně na zadní blatníky, aby byl ten zadek lehčí u toho kombíku.
0: Jaké jsou výhody duroplastu?
1: No, v té době vlastně oni říkali, že za prvé je lehký, teda je levnější než plech a jeden z hlavních důvodů, proč vlastně s ním přišli, byl ten, že byl nedostatek plechu.

0: plech byl drahý a byl ho strašný nedostatek po válce, takže vlastně tím ušetřili a mohli vyrábět auta bez použití tak velkého množství plechu.
1: A má i nějaké negativa duroplast?
0: Nevím, negativa asi bude, že dobře hoří docela.

0: Martinem Huclem, majitelem Českého muzea Trabantů, se bavíme o duroplastu, materiálu, ze kterého byly tyto vozy vyráběny. Náš dnešní host nám již prozradil výhody, ale i nevýhody tohoto materiálu. Byly Trabanty bezpečnými vozidly?
1: Zase, když to musíme to porovnávat v té době, kdy to vznikalo. V té době, kdy to vznikalo, to celkem bezpečný bylo, už to mělo i nějaký začátky deformačních zón používali a ten bakelit měl tu výhodu, že proti plechu je vlastně pružnej a do jistý míry se jakoby prohne a zase se vrátí do původního stavu. Zkoušeli s tím třeba i převrácení přes střechu a takový, což to přežilo nějak líp než auta s plechovou střechou, ale z dnešního hlediska to samozřejmě je už docela asi hodně nebezpečné.
0: No ale zároveň mi se nahoře v muzeu strašně líbil obrázek Trabantu, na kterém stál slon a mělo to jako zobrazovat to, že byť je to jako duroplast, že je to teda nějaký nový materiál, kterýmu možná lidi v té době nevěřili, takže jako dost silný.
1: Jo, určitě jako by pevnost to mělo mít minimálně jako plech. Tam spíš byl pak problém v tom třeba u té nehody, že pokud se překročila nějaká ta mez, co to uneslo, tak to praskalo a dělalo to nějaký ostrý hrany jakoby těch prasklin. Ale zase třeba to mělo výhodu, pokud to nebylo rozbitý moc, stalo se to slepit, zabrousit a nemusel se vyměňovat třeba blatník.
0: Předpokládám, že duroplast ani nerezavěl.
1: No, duroplast teda určitě nerezaví, tomu voda nějak nevadí. Jeden z problémů, který vlastně u toho byl, bylo trochu lakování, to zvlášť na těch prvních autech moc nevydrží, jako pokud zůstane auto stát venku, tak ty laky odcházely a svoupe se to až na ten duroplast. U těch pozdějších byla trochu lepší ta úprava, ale na plechu to určitě drží líp. Ale jinak, pokud myslíte to, že Trabanty nerezavěly, takový to řečení, co se traduje mezi lidma, tak to pravda určitě není, protože ten Trabant minimálně ze spoda je celý plechovej, takže vlastně to, co není vidět, celá podlaha je plechová, takže tam rezaví úplně normálně jako každý jakýkoliv jiný auto.
0: Vy už jste mluvil o tom, že vaše maminka závodila s Trabanty. Kde a jaké ceny vyhrála?
1: Tak závodila od půlky 60. let asi do začátku 70. Přestala potom v podstatě v době, než jsem se narodil těsně, a byla celkem úspěšná v té době, proháněla ve své třídě s Trabantama i ostatní závodníky s Trabantama a několikrát i vyhrála. Byla i jeden rok vlastně jako mistryní ve třídě.
0: Říkal jste závodníku, to znamená, že muži a ženy závodili dohromady?
1: Ano, určitě žen závodilo poměrně málo, to bylo v její době, já nevím, 3-4 asi, takže určitě závodili dohromady.
0: A závodili na nějakých okruzích, anebo si to mám představit něco jako třeba Rally Dakar?
1: Maminka teda jezdila soutěže normální, jako jsou dneska, býval i tenkrát, a pak se hodně specializovala na kopce, že jezdila závody do vrchu.
0: Sportovní Trabant byl určitě nějak upravený. V čem byl jiný oproti Trabantu, který měla nějaká rodina?
1: Tak samozřejmě ze začátku ty úpravy nebyly moc velký, ale už v té době začínaly rámy, takže už se dávaly rámy na vystužení kvůli bezpečnosti. Tory se upravovaly, tam se upravoval výfuk, nějaký karburátor samozřejmě jiný, který dával víc benzínu. Brzdy se upravovaly pak na nějaký lepší, aby to v podstatě líp brzdilo a nebylo to moc, ale ten výkon to u toho taktu se dá zvednout podstatně líp než u čtyřtaktu, takže třeba proti tomu dneska už v Německu existují Trabanty upravený, které mají víc než dvojnásobný výkon proti sériovému motoru a takový, takže dneska už to úplně dotáhli jako do dokonalosti. Dnešní závodní Trabanty, co jezdí historiky a takový, tak už mají přes 50 koní.
2: Kde se točí autobus, já jednou jsem stál, když jeden mladý řidič na svou práci lál. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda, ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

0: karburátor, rozdielovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stierače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, trysky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a ku svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy při kruchy. Dobrý zrak, lekárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při směchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a bumpe.
1: Helena Huclová, maminka našeho dnešního hosta Martina Hucla, dlouhá léta závodila v rally a v závodech do vrchu s Trabantem. Společně s Viktorem Mrázem založila před více než půl stoletím kdysi slavný autosport klub Stavby Praha, který vychoval mnoho vynikajících závodníků. Její talent objevil zmíněný Viktor Mráz, který měl Trabantům a Wartburgům hodně blízko. Jezdí se dnes ještě závody s Trabanty?
2: No, určitě existují třídy pro Trabanty a jezdí stále. A máme tu vystavený i jedno auto v muzeu, který je závodní teďko z pozdější doby a i co s náma spolupracují kamarádi, tak ty jezdí závody u nás v republice.
1: Pojďme se teďka ještě trošku vrátit k muzeu. Pro koho je to muzeum určené a jací návštěvníci sem chodí? Jestli to jsou jednotlivci nebo nějaký nadšenci Trabantů nebo rodiče s dětmi například?
2: No, určitě to je pro nadšence Trabantů, ale je to koncipovaný i pro rodiče s dětmi, že jsme udělali i spoustu interaktivních věcí v muzeu a předpokládáme, nebo jsme rádi, že chodí i rodiče s dětmi.
1: Máte nějakou zpětnou vazbu od návštěvníků? Vracejí se vám?
2: Návštěvníci se ku podivu vracejí nebo jsou celkem nadšený z výstavy a říkají, že se jim tu líbilo.
1: Mě ještě taky zaujaly vitríny, protože jich bylo víc. Vitríny, ve kterých byly vlastně hračky z východního Německa. Z toho období, co se tam nachází v té expozici?
2: Máme tam spoustu hraček, některé jsou i po mně, co teda přežili. A musím říct, že z toho jsou nadšený většinou nejvíc maminky, protože říkají vždycky, že Trabanti moc nezajímají takový a pak tam přijdou a koukají na ty hračky a právě říkají, je, tohle to jsem měla, nebo to měla kamarádka, já jsem jí to záviděla, tuhle tu myčku nebo pračku. A takže i maminky si přijdou na svý tady.
1: Mně přijde úplně neuvěřitelný, kolik různých Trabantů, hraček Trabantů nebo modelů, abych byla přesnější, Trabantů a v různých velikostech se dělalo. To samozřejmě jako určitě jich bylo mnohem víc, možná, že tady nemáte úplně všechny. To byl opravdu Trabant v té době tak populární, že vlastně se vyráběly i hračky a všelijaká tématika právě s motivem Trabantů?
2: Asi jo, tenkrát těch aut zase tak moc nebylo, ale vyráběly se hodně, většina jich je z východního Německa, těch starších a ty, pak je tam i spousta novějších modelů, který už dneska se vyrábějí vlastně a dělá je i spousta západních firm i dneska, jako je to moderní asi. A...
1: Ale dneska už se nové Trabanty nevyrábí.
2: Nové Trabanty se nevyrábí, no, bohužel.
1: Ale předělávají se staré Trabanty.
2: Ale je pořád teda spousta Trabantů v registru u nás v republice, je ještě kolem 20 000 Trabantů přihlášených, takže zatím Trabantů je dost ještě.
1: To začíná znít jako, že Trabanty budou časem nedostatkové zboží zase.
2: Těžko říct, co je to tak trochu taková ta retrománie, tak je po Trabantech něco jako po Volkswagenu Brouku nebo po Fiatu 500, tak i ten Trabant je spojený s nějak s touhletou dobou.
1: Jsou v České republice nějaké kluby, které sdružují fanoušky Trabantů a majitele Trabantů?
2: Určitě v republice je více do klubů, samozřejmě teda za minulého režimu byly ty kluby takový ty, co združovali hlavně majitele Trabantů kvůli tomu, aby jim pomáhali s opravama, se scháněním náhradních dílů, případně pro ně pořádali nějaký výlety. Dneska spíš se to posunulo do toho fandovství, kdy združují právě ty majitele, který to mají jako fandovství, jako hračku, no, nebo jako koníčka.
1: Předpokládám, že už se nevyrábí ani náhradní díly a když se nějaký Trabant porouchá, tak je ještě stále v těch garážích dostatek náhradních dílů.
2: No, zatím se ještě pořád dají i nový náhradní díly z garáží sehnat. Nějaký nový náhradní díly, sice bych řekl, že ne tak kvalitní jako ty původní, se vyrábí hodně v Maďarsku a v Polsku. A v Německu jsou taky k dostání nějaký náhradní díly, ale začínají už vejít cenově, už vyšší ceny teda.

0: Dali se k trabantům dokupovat doplňky typu zahrádky na střechu auta? Hovoří majitel muzea trabantů Martin Hucl.
1: No, určitě zahrádky na střechu byly běžně, nebo dokonce si je i lidi vyráběli sami doma. Existovaly různý zajímavý třeba přívěsy, kde vyráběli třeba stanový přívěsy, kde se vlastně z toho vleku složil celý stan, jakoby velký, takže to se hodně používalo. A jelikož byl teda jinak nedostatek klasických nákladních přívěsů, vyráběli většinou nějaký družstva, nebylo jich dost, tak bylo docela populární v určitý době si i vyrábět z dosloužilýho trabanta vlastně, že se uříz, vyrobil se vlek z části toho trabanta.
0: Jako vozíček za auto, chápu to dobře.
1: Jako vozíček za auto přívěs. No.
0: Kolik má vlastně trabant úložného prostoru?
1: No právě trabant byl docela vyhlášený tím, že je v něm právě hodně místa. U nás lidi, kteří měli Škodovku, tak samozřejmě byli zvyklí na malej kufr vepředu a trabant měl podstatně větší kufr. V podstatě než Škodovka, ač to bylo menší auto a pokud šlo o kombík, tak tam sklopením zadních sedadel vznikla vůbec velká plocha, takže to spousta lidí i tady vzpomíná, že v tom odtahali úplně všechno, když stavěli dům a podobně.
0: To zní jako skvělý auto do kempu. Trabanty mají mnoho přezdívek. Jaké jsou nejznámější přezdívky právě pro trabanty?
1: Já vždycky ty otázky s těma přezdívkama beru tak... nevím, třeba splašený tesátka nebo bakeliťák pádivý. A...
0: Předpokládám, že ty přezdívky měly spíš nějakou negativní konotaci než pozitivní, nebo se mýlím?
1: No asi záleží taky, kdo to jak myslel. Někdo to myslel dobře a někdo negativně.
0: Je v České republice nějaké podobné muzeum, nebo je v tomto toto muzeum unikátní?
1: Muzeum trabantů existuje, je muzeum, jaký to mají známý, vlastně tady u Mníšku pod Brdy je muzeum, kde mají hlavně trabanty cestovatele Dana Přibáně vystavený a i několik normálních trabantů. A pak v Plzni je ještě muzeum vlastně východoněmeckých aut, kde mají taky trabanty. A pak samozřejmě v několika dalších muzeích mají nějaké trabanta jednoho nebo někde i víc vystavených.
0: Závodil vy osobně jste někdy v trabantu?
1: Ne, já jsem nezávodil, nevím, jestli tak můžu říct, ale musím říct, že máma i pan Mráz v podstatě mi zakázali závodit. Ne ani s trabantem, ale všeobecně jakoby. A mě to ani nějak úplně nelákalo, musím říct.
0: Předpokládám, že jste si za volant sednul několikrát.
1: Jasně, s trabantem jezdím celkem často, nebo jsem jezdil určitě a i dneska jezdím.
0: Všechny trabanty, které tady máte, jsou pojízdné?
1: Většina je pojízdných. Samozřejmě, když člověk chce někam vyjet, tak se občas stává, že něco nefunguje, ale jako zákon schválnosti, ale většina jich je pojízdný.
0: Hodina je za námi a naše české povídání pro dnešní večer končí. Naším dnešním hostem byl majitel Českého muzea trabantů Martin Hucl. Bavili jsme se o fenoménu tohoto východoněmeckého vozidla. Představili jsme si různé typy trabantů, stejně jako i muzeum samotné. Jsme rádi, že jste si nás dnes naladili a budeme se těšit za 2 týdny ve stejném čase. Relaci pro vás připravila a od mikrofonu se s vámi loučí Klára Kohoutová a mistr zvuku Michal Baláš. Vyrobila redakce národnostního vysílání Rádia Patria Studio Košice v prosinci 2020. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního večera.